Jako prynie pšelat powies šo tydzinia. Niemcy buchu na zwiaskowym finalu wubidżowania nasza wiesma przychod jako jedna z 8 są ze złotej plakietu poczestrzene, a su si z tym 15 000 euro wudobyli. Mytowanie je klietu spoczat klieta na wikach zeleno tydzinia Berlinie. Nawodu Slepjanskeje Wyšeje šule Jana Rehorja nevočakuje žane službno-pravniske šehi. Rehor bi pravje jednal, tak minister, jako bu znate zobuchu na šuli 15-letnym projekče externych pornografiske fota pokazane, kiž su za šuleriju pod 16 letami zakazane. Mieszczanska rada we Wojerecach je ze snadnej väčšinu přirážku za cuzowy komputerowy muzej Z.com Pšmórnowa. Přichod muzeja je z tym dale worožene. Kajž praji wyši mieszczanosta Torsten Ruban C. je nitko załožbowa rada muzeja prašana. Na honio wužijskich polach su ratario zdžela ze žnemi žita započeli. Krabatowy mlokowy svět pola kulowa je lohkich podudla svoje žnie ječmenia hižo zakončil. Ratarski zavod Redžic bratru nesvačidle žnie od kunca mineného tydženia niedže 200 hektaru ječmenia. Dež zajšvých dňu je do zravinju tredoskere pomal, hač škodžal rožka, pšenca a repik běhu přichodnych tydženju do zravia, tak rika znesvačidva. A agrarne družstvo Miłočice chce přichodny tydžen ze žnemi 180 hektarů ječmenia započeč, potom když se zaso slunce pokaza. Projekt Zari ma so dale wjesć, za to wuprají so poradžovace wubjek za prašenja serbskeho ludu po boku zwiaskoweho ministerstva za nutskune. Grimi skadžovaše so prini kruč srečne wužice na Nepilic dvore runom. Za wólby wjesnanosti gminje Nibelčice maja jednoho kandidata. Je to 46-letny samostatny cichy krujerski mištor Tomáš Klar z Miłočic. Nestronski kandidat běhač do septembra 2024 člen gmenskeje rady a zastupovace wjesnanosta. Dokelž žani strone nepřisłuša, dobješe za svoju kandidaturu znajmjenša 20 podpiranskich podpismu zapodać. Wólby Nibelčanskeho wjesnanosti wotmeja so 6. septembra. Zdžirje su novu vukovansku stražu otvorili, s tym je netko zastaranje nuzovim pađe severnje Budyšina lepe zaručene. Potrichi to vonje gmene Radvo, Vulka Dubrava a Malešecu. Vukovanska straža je dvurečne popisana a je płaciła nimale 2 miliona euro. Serbske zakładne šuli Čišinského Pančicach Kukowie maja wotnětka novu dźěčacu biblioteku a zdobom su wumjowski projekt na Kudbach šule zakončili. Grafikar Štefan Hanuš je zhromadnje ze šuleriami dwě wulke sčenje mez druhim s bajowymi figurami a konturami Budyšina wuhotował w obraze k tomu namakače na našich internetnych stronach a app MDR Serbia. Budyšinje tvari zavod Sachsenenergie novu elektrotankovňu za e-auta. Nabijanski park na Drežanskej droze zmeje 12 jednotlivých staciju za spiešne nabivanje elektriskih auto. A poladamy jeszcze na vedro, hač do popudnia so dženca jeszcze trochu dale dešuje při maksimálne 20 stopniach a tež spočatk prinieho prúznického tydženia vostanie šire, pokmurjene a skire mokre, hač do vútoru maksimálne 20 stopňu vici kojte a deši kojte. A od sredu potom zaso přečenejše a přichodný kunst tydženia je liečo potom doskončne ročo.

0: As poslednji mi tak tam imelčina vecliša je dedom 12.
1: Nábožné vusovanie.
0: Dženca katolske s farariom Gerardom Vornariom zba.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Žižík Radio. Ahoj, já váš Žižec Sebastro. Vrcavského programa.
1: Lube Žižík, něnto, ako jo tak šapva bylo, z čo juteke slyšeli, ognova obera jo miła wielgin wiele cenniš, no. Ogenga seš zavisče, ale nic jano. Słuchaj o raz, co ga něnto jo se stało. Ulice jo vaša Marka novinarka.
2: No, z čo vy to teke slyšeli, Žižík? Ta ty, ta ta, ognova obera ježo. Tož vítam vás při okně. No, gledaj, šo jano, to cervjene velike auto. Tož to auto malsne přižo, kaž se niži pali. No, šo ka se žinca pali. Ha, gledaj, šo, tam ši Marku zastanu. A južo su tam šikne ognarje z auta uskacili. Netvoni šignu dvujku lagvicu. Venik ši zvedu sekaš, a ogen gasnuš. Druge ognarje přijdu s dvujkim jaberjom. Ne tam nikotare gorje lizu, a raz, dva, tři su veni korjece. Dvojce pak su z nemenša žaseš ognarje seš přigotovali. Šikne žaseš stoje kovo bokovo, a to štu seš kšuše žarže. Te ognarje z usokego jabra megu tam dvojskaceš na tu seš. Ta jo ninto ako veliki trampolin. Nikomu se nic nestanjo, kaž tam doje skece. Tak jo cesto trebne, kaž dom se pali. Ale žoka se houpali. Žeden okin, a teke žeden

0: Nentos mechiras plazorio, pred ktyženja sutam vesvišili koins toga letnika, tu gešpu som ja užuval, zatem šašaš kak resne trenarje mysle vo přihože projekta a o žoteke vo finance. Ve zorjach vedešnje svieše koins svojego češiego letnika.
1: Ja som videl vesebne v tých sledných mesiacach sú šikné do predka prišli a to je tak riedne, tie ľudia vidieť, až oni im to napravdu priedajú. A to ja si myslím, až to má pen zmysl, až napravdu prídu ľudia ven, ako mygu priedať.
0: Všetci nás viešiš. Recent trener Peč Šežinský a jeho kolegovky a kolegy gledajú pak južo, kak zorja dali uvíjaš.
1: Dajú všaké ideje, najprv som ešte ten niečo stvrtý a piatý letník prijaviaš tak, ako sme do tých miest prijaviadli všetci, ale dajú všaké druhé ideje. Snaž by mi gali opýtať jeden druhý cas za tie zoriaky, alebo napríklad ve zelenom casu, nekak talcajt, ja neviem, napríklad 20 štúndov ob týždeň, alebo 15.
0: Serskú uknúš po casu a nové cílové kúpky dobyš, až do 2001 na čižasča ma ten pilotový projekt CAS o naskenilňa zbieraš, ale nie je dávno šikno jasné.
1: Veď, že o tie peniaze přijdu, to je opäť ešte také veľké prašanie. A druhá vec, kto dej to nosárstvo převzeš, alebo sme už o také přemysleli, že by mi mali samostatná serská institúcia, bež, alebo nic. To sú všechno ešte vetverené prašania.
0: Zorja sú kompletne financirované přes struktúrnu zmenu. Veni slúšajú, kto gromadil 6 štolnoserským projektam, ako mezi drugim Dolnoserská kultúrna akadémia alebo Seš Bužica film. 19 miliónov euro dajú zviesk za ne ešte nekak 5 let. Ktož si myslí, až je to veľa casa, Zemeli.
2: Der Prozess oder der Dialog dazu muss jetzt beginnen.
0: Kroni Dr. Lutz Laschewski Wetzerskiger Instituta. Joko Team wird Sachobjenka obgliedujo kakse Zorja uvijaju. Wenn viži positivne Effekte projekta, kroni pak teka až serske institucije musse se pšašanje stajš kak dali, kak möža se projekt pokojn zu spiechovanja oprovaš.
2: Wer sollte es zukünftig tragen? Die Strukturwandelmittel fallen irgendwann weg. Und was sind dann die weiteren Modelle? Die Töpfe werden nicht größer werden. Im Augenblick reden wir in der Bundesrepublik ja nicht von überbordenden öffentlichen Haushalten, sondern eher von Sparen. Das heißt also, in den zukünftigen Finanzplänen wird es nicht mehr Geld geben. Im Augenblick ist es ja ein Erfolg, dass man nicht weniger hat.
0: Přestrukturirovanie, abo nové gernce dobyš, to je cíl a debata je notná, kroni Laschewski. K tomu jadná rozavošpil za serský ľud Jan Buda.
3: Bude to prvný vážny nadavk novie zaužboj rade. Ta legislatúra sa zachopí 2027. A južo tam budemo sa v klozúrach venovať to s tým nadavkám a strategickým přemyslovaniam, kak s tým obchádame až jo financírovanské dogrono 2030. Ke konci a také tie struktúrne sredky za Braniborsku. To musí už len to byť dokúľa až 2019, alebo tak to je přepoží.
0: Koniec struktúrnych peníz v Braniborskej padňo gromadu s koncom aktuálneho finančného dogrona za vožbe. Kaž gledaš, kak dvojko trajú penezne jadnania, majú sa také parlamentarijské přiraže za vožbe v domovinie a veciarskýma radoma s tým skoro zabieraš, kak dali. Teoreticky je možné, až dostanú Bramborské Serbe dalšie peníze přes struktúrnu zmenu. Spichovanská doba žoga ešte až do 2018.
3: Also ja nebych to uzanknul, až přijdu přidatné peníze, ale na druhém boce je veľmi vážne, až také máme strategiu interne. Kaž tošte peníze nepřijdu, kak vyžeme se s tými originálnymi serbskými penězami raz kroniu, a to je nučíkovný boj na každý pád, ale ty štajky boje sú treba. Dokud šučo druže sú také žarujú, to mežoboč je treba plán B.
0: Plán B mieni, také skoňceš nekutáre serbské projekty. Co sa ma spiehovaš, redujú smiernice za vožbe. Venich ma serbská rec prioritu. Jaden plus za projekt Zorja.
3: Duchilu sme si se serbskými ražišelemi přezjadni, až je ta priorita dále serbská rič a bude to ty přišodže vestač. A ja si myslím, to je také taký gödnoženský instrument, až jeden projekt, když je jenož kulturné, nemá deko šanso, kajž jeden projekt, když má také rič spěchovat se napravujem, se vnúči.
0: Vedgledane vetogo vestanio to přašanie nosarstva. Kto přiozio také pokojencu strukturných penis zakonitosť za Zorja. Za vožba žice se spúšťavnú nosárku, tak Budar. Aktuálna nosárka Zorju a dalšných strukturných projektov je domovinská župa Dolná Lužica, respektívne je dom pro GmbH. Žiadna Frankosik po napšašanju RBB žiadna konkrétne vetegrono njama dla příhoda. A pokažo na rozgrona, ako majú se ešte jasť. Sledk ve projekte Zoria. Gledajúce na te diskusie vo příhože, recnej trénar Jápeč Šežinský a Franciska Albertova necení tej sebe pševiele starosti.
1: Každo nebužo tak eš, ako je ošlo do tých miest, ja si myslím, bužo nieco nového nastaš a to mi také nekak by motivovalo dalej getovať.
4: Jo, zase v toho přemyslujem, ale pen mám nekak optimism, aber doveru, až to nekak daležo, dokoláž ten projekt tak deje funkcionirujo. A ja si myslím, až mežome te pieniese dávaje v toho přeznaníš, až to je dobrý projekt a musí se dali spechovaš.
0: Optimism a doveru majú recne trénarie, kaž gledajú na příchod projekta Zoria. Druge sú južo nento obšašanie stajú, kak se šiknete zachopťovne serdeské projekte ve struktúrne zmenie budú mec uhovaš po tej dobie spechovania. Zoria vestanú se vie dali téma v serdeském programie.

0: Emily Bartoldowa, US-amerykanarka, ketara sionieko tarleta żyła w Dolnej Łużycy, pokazuje gledajucy na stwierdzi Juli na jego charakter jako familiowy swiedzień.
1: Za moją familię już zaprzałem przecy, bo to stajesz grill, hot dogs, a jest hamburgery, a przeporaż redny czas z familią w ekstremnie szopłem swyncu. Leše na podzajčnym přibrjogu jo radnje goruce. To kroni to nie było zapšałem vesebne politiske. Skere jošło woto byš vence gromadu s familiu. A wiele jest. A gaš jo woto, jo sy zgromadnje s familiu. A to jo wieliki rozdziel na přešivo nimske. Žož máš za šisč až kuštycki lúž kupujo ognjopraskotki a je zapalio. Kaš se jo mu lubi. Což mám za žiune. Ve USA kupuju snaž po ognjopraskotku, ale popšajem má většina miestu a małych miestu svoj ognjoškriakot. Z 4. Juli se s takim zakońcujo ze zjawnym ognjoškriakotom a na to se šykne w jaseliju.
2: With the, you know, publicly organized fireworks, and that's something everyone looks forward to.
3: Historicky se myslím, až přešeky sú ważniejsze. Kúžde jas a kúžde miesto má nejaký přešek a snaž jano v nejväčších miestach dajú hišče přešeky. Také snaž nejviece vížiš v médiách jo te ognjopraskoty. Also každé město a každá věc má také ognjopraskoty, also jeden show, also fireworks. A to je byl také za mě jako gele vegen vážné. Megu se to pomínáš, jak jsem ognjopraskoty zapalil. A také věle lůže grilují.
0: A Evan Blakely pokazuje ještě na jeden druhý aspekt, kterýž přinesl ten svěžin.
3: Also to je wegen vážne, to je liche žen, also to je také veliký rozdíl mezi Amerikou a Nimskeju. Ne da je tak viele liche dňů, a pen to mení až pen v Americe te lúže grillujú, vedpecivajú, se zmakajú, se rozgraňajú také. Also, a také upijú veľa alkoholu, to je také žel sviežená. Also, to je kompletne inak. Also, si myslím, až nichten v Nemskej nemežo se to predstavíš. Nemežo špironováš.
0: Emily Bartoldová pak pečmarnio ešte raz familiový charakter svieženia.
1: Dokuláš mežo žien nevedvýznosti byš popšavem cevo vosobínska a familiová nastupnosť, myslím, až mežo byš teke gošba za lúži příš gromadu. To se wie, wenn mežo byš přece politizirované. Cukroniš, dokuláš som była živa v Washingtonie, D.C., jo mi přeci bylo vědobné, kak spytajo zvězkové kněžastvo svěšíš ten svěžin. Ale šo jadno, co jo jaden věste prezident pobytoval v televizi, to nejo bylo napšaudu to, což jo se ogledalo věle lůži. Skere još po voto, byš skromadně s familiou. To gotla se myslím, až se přeci hyští na ten part privátně zmakaju. To jo v menších kmenách definitivně možné.
2: Coming together moment that in smaller communities is still definitely possible.

Vyžedre přece tegetu drugu, nerešnu a nepšavnu Ameriku. Smolnica lihote zda se pak svěšiš mecni. A teke gaš se aktuelně v politickém systému USA vyhori. Smolnica se ešti žagli. Se zaslepiš, nedajo se pak žínca nichten tak laško.

0: Böse słowo ma žinca serska dušepastorka faraka vedešnja Katarina Köhlerova. Žinca žo vo kradu svietovu temu vo uživanje handija.
1: Cerkvia.
2: To nad som švíse tvoja učoba, to je tvoj Bog. Na co pije si jošo v svoju učubu? S čim přeživjome svoj cas? Co obkníže naše myslicky? Na což pije si još svoju učubu? To je tvoj Bog. To je napisal Martin Luther k prídnej Božej kázni. A my přemyslujeme, co má plamňo v učubě, to prídne mesto, familia a dvor. Co stojí cevo gorice na mojej listčině vážných věcí, peněze, auto, materiálně dobytky, co

seži našu učobu. Ja som gana bola na oglíže pla ukniku a uknicu projekta Zoria a sme dvojko diskutirovali. Net jo nám také pšašanie do mysli prišlo. Kak mocne jo handy ve tvojom živjeniu? Pjavi sme ako žiši teke cestče per štundo pred televizorom přeperali. Cesta pýtame roztrasčenia. Žinca v handiu. Co je plus abo minus? Až môžeš přes internet kontakt přešelám žážeš, to je veľký plus. Rozmej, ako jo Mato Kosek do Ameriky udrogoval. Jo líst 3 mesece přes oceán šel. Žinca kredňaš povesti z drugego kenca sveta za per sekundu. Ale my také umarkujeme, až handy ucinioští samotnego. To je minus. Kto neznajo to? Viele casa je přejšlo a ja som jano gúposti gledala. Niektoré ved nás majú žiči a sú se přešali. Co minišo? V kakém starstve dejali žiči svoj predne handy miš? To je kúždej familii hnacej. Žiši dejali nejprvej ze starejšima gromaža, funkcia a možnosti handia vetekšiš. Predne handy by dejal znaš jano tastové handy byš, za núzne pádu, ale dajo sociálni čišč. Šikne majú smartfón, jano janic, groni syn. Naša klasa má svoj čet, šikne majú přístup k ňomu, jano janic. Gronižoka. Gaž starejšie ako helikoptere nad svými žišimi vachujú, nemajú te žiši samostatne ordovaš. Gaž jo gale staré dosť, aby rozmielo čachotu, ako vakajú na ňo ve internetie, ga môžu svoj samský smartfón krydnúš, znaš s 12 alebo se 14, 15 letami toho nie sme tak vieste byli. Dejali ze šišimi pejedaš, co ga při handiu ciniš? Skomu žijaš ty nieco přes to? Což napšaudu teliko casa ho přeberaš? Ustajš o regule gromáže s vašim galeším. Kak mežeme sami rozumnej ze smartfónom obchadaš, sme se přešali. Jeden Zoria kronil, zasecujú sa ako zemcigár kalasku. Ešte raz majsne tam peglidňuš, mega hovací nieco skomužíš. Potom je zase umúcnio, kaž také ešte jacor pezdže poviesči přídu a na katareš dejm vete grniš. My dorastčené dejali prítkbilda zažišibíš. Dejlej snaž s handijom obchadaš ako s ogliedom do kazina. Tož sebe prídk vzeome veľa peniaz, co me maximálne udáš. A potom net to miesto spúšťujeme, kaž sme je zbrouchovali. Gaž takým, kaž o plánovane cas za handy je zbrouchovane, ga dej mi jen malcne na bok siniš. A ho sú hešší per typov. Lázuj knih v Momo a přemysluj v nich. Kaž ogled mám, scinijom handy přec. Som ušaltoval zvukový signál, kterýž pokazuje nové pověstí. Na com štvěho učeba vysa, to je tvoj bok. Boga něme, žeš s palcami přiměš a do měška zatkáš, abo do kaščíka zavřeš. Z učobu pak vysáš na ňom, nie o nic drugiego, ako se krádu na ňogo spúšťaš. Togo dláco ven nás ve čogo drugiego vytchýliš. A nás kúse šignuš, dokoláš ven, jo to jedno samé nímerný dobytk, píšo Martin Luther. Preto ja som ten kniez tvoj Bog. Ty nedejš žiadnych drugých bogov míš pedla mňa. A Boží mír, ktorý šo uši šikného rozuma, obzvárnuj vaše učoby a myslí v Kristusu Jezusu. Amen.